0: close my clothes.
1: Vyšná, že ptal, že si jsem třeba hned vyjel a zále.
2: That's your careful. No.